Dobrý večer, vitajte, drogé slucháče Radia LM FM, z tej strany Severian Kosovský. Vítam vás po vakacijní prerví, dneska perší den verešňa, no i vrtáme s týma našima programami s vysúvaním, jak raz v tým premiéri audicii, tri švíty. Dneska máme vytorok, včera byl ponedílok, popravdy počátok robočoho týždňa, no ale že včera byl ostatní den srpňa, 31. tak včerajšní audicii spíš varšavského studia jste nepočuli a dneska priamo z Vrslavia to ty tri švíty do vás vrtajú. Budu s vámi do hodiny 21.30 už nič nezmíňať i v tým ošinním čaši sobie budeme prodlžať toto naše vysúvanie, všetko toto, čo sme zaplánovali pro vás od počátku tekučoho roka. Takže, drogí sluchače, zaprašam perší den verešňa 2026 roka, hovosiť ku vám v Roslavské studio LEM FM. No i štož, povíme sobie o tom, čo dneska bylo, ale tiež ja vám môže dať to popovídám o tom, čo bylo čerez vakácii. Takže zaprášam, začínáme, sluchajte vaše obľúbené perše Lemkiuské radio LEM FM.